0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dnes hľadáme príklady, kedy ste si sami povedali, že toto jednoducho nemôže byť náhoda. Úvodom a úvodným výkopom sa stal juniorov príbeh, keď cestoval v Tatrách v aute s rodinou na ceste 540 a svojim blízkym vysvetloval, že toto je tá cesta z tej pesničky a z rádia odrazu...
1: Na ceste 540
0: až ich heglo. Magda napísala, takže k dnešnej téme. Minulý týždeň sa mi stala situácia, kedy mi v práci haprovala kopírka. Nechcela tlačiť, nechcela kopírovať, skenovať, skrátka nič. Asi hodinu som sa s ňou babrala a už som začínala mať totálne nervy, keď v tom sa od vás z rádia ozvala pieseň od Teddyho Swimsa. I lose control. Strátila som absolútne kontrolu, v tom momente som sa zastavila, začala som sa smiať a keď som sa dosmiala, rozhodla som sa, že idem radšej na obed. A potom som kopírku opravila a šťastne pracovala a žili, až kým nepomreli. Ešte je tu Pavel.
2: Tak dobré ráno přeju. Já zde nemám žádnou vtipnou příhodu z písní, ale kdy zasáhl všeho mír do našeho žití, bylo, když jsme dělali dům a chtěli jsme, aby děti se mohly na zahradě hrát a chtěli jsme trávník a kropili jsme, ale neměli jsme žádný peníze, jakože vůbec peníze jsme prostě neměli, všechno jsme počítali. Tak jsme si spočítali, že si můžeme koupit 25 metrů hadice a nějaký ty koncovky a šli jsme do takový prodejny nejmenovaný a tam bylo to kolo štěstí a ta naša malá Ema zatáhla za to kolo a vytočila 100%, jo. Celá prodejna vybuchla, že jo, co jste koupili traktor a my, ne, 25 metrů hadice, jako by, ale aspoň jsme měli na jídlo ten den, tušili zmrzeně, že jsme si koupili, to bylo super.
0: To je fantastický, naozaj fantastický příběh. A myslím, že veľa ľudí sa v tom videlo. Všetci obyčajní, normálni ľudia, ktorí stávajú domy, tak vedia, že to je ako keď hážeš do skartovačky a že vždy je tá chvíľa, kedy je sucho a len škrabeš spodok pánvice. Perfektné. Pavle, pekne ťa pozdravujeme. 8 hodín 21 minút, kedy zasiahlo univerzum všehomír, ako povedal Pavel, to nám môžete dať vedieť aj vy na naše kontakty.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003.

0: Počúvate jednu z najlepších skladieb minulého roka. Podľa mňa. Akože pravdepodobne podľa viacerých ľudí, nech by sa nedostali na playlist Fan Rádia táto skladba, ale End of Beginning je jedna z mojich najobľúbenejších piesní. A neviem, či je z minulého roka. Je, lebo minulý rok som ju zachytil, ale v skutočnosti vzniklo už 2024. Naspieval ju Steve Harrington, herec z Stranger Things, teda tak sa volá jeho postava, ale on si hovorí Joe. Píše sa to D-J-O, aby to spravil dostatočne komplikované, som rozumiel, že je to D-J-O, ale je to Joe. Na všetko sme prišli, všetko sme vykúmali, už len sa pozrieť na to, čo sa dialo ráno. Afterka.
1: Porannej show. Dnes hľadáme príklady, kedy ste si sami povedali, že toto jednoducho nemôže byť náhoda. Úvodom a úvodným výkopom sa stal juniorov príbeh, keď cestoval v Tatrách v aute s rodinou na ceste 540 a svojim blízkym vysvetloval, že toto je tá cesta z tej pesničky a z rádia odrazu
2: na ceste 540
1: až ich heglo. Ešte je tu Pavel.
3: Kdy zasáhl všeho mír do našeho žití bylo, když sme dělali dům a chtěli jsme, aby děti se mohly na zahradě hrát a chtěli jsme trávník a kropili jsme, ale neměli jsme žádný peníze, jakože vůbec peníze jsme prostě neměli, všechno jsme počítali. Tak jsme si spočítali, že si můžeme koupit 25 metrů hadice a nějaký ty koncovky a šli jsme do takový prodejny nejmenovaný a tam bylo to kolo štěstí a ta naša malá Emma zatáhla za to kolo a vytočila 100%, jo. Celá prodejna vybuchla, že jo, co jste koupili traktor a my, ne, 25 metrů hadice, jako by, ale aspoň jsme měli na jídlo ten den, tušili zmrzli, že jsme si koupili, to bylo super.
1: To je fantastický, naozaj fantastický príbeh a myslím, že veľa ľudí sa v tom videlo.
0: Ty vrďa, ten typek mal inak hlas jak z nejakého, ja si predstavujem, že on by mohol sedieť u nejakého toho late night hostia a toto by hovoril ako príbeh a znel dobre. Fakt dobrý poslucháč. A pre dobrých poslucháčov, ale aj pre tých obyčajných máme ďalšiu vec a to je Flowers od Miley Cyrus, tak užívajte s nami s Fan Rádiom. We were good.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaží.

0: Když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá.